ztichly louky i bor, mrtvé vrcholy hor, padl žal na večer srpnových.